Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Baumann na cestách. Určitě si vzpomínáte. Noviny, u kterých pan Baumann pracuje, ho vyzvali, aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších a středních německých městech.

Dobrý den, milé posluchačky a milí posluchači. Dnes začínáme s druhou částí seriálu Pan Bauman na cestách. Určitě si vzpomínáte. Noviny, u kterých pan Bauman pracuje, ho vyzvali, aby napsal pro zahraniční listy reportáže o menších a středních německých městech.